0: Ale budeš možno počal, ako to sa všidej konci úle tma.
1: Nebálko si mi
0: to nezvej, káta ma. Vám fajtáli sa zážem na bodi, a je mi kam, že máte? A som to hát, hát, ma chudel, no? A je mi garen. A čiš,